0: Tak nejde jenom o být čas.
1: Čo?
2: Už sa doma kočári.
3: Čo?
0: Check one by 11, Lincoln 08-238-0093.